0: Ruzun, kijua ze dauzache, pizhela pichev ze kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.